0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hudba, hvězdy, zákulisí. A to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
4: Fajn.
3: Vždycky hot.
4: Vždycky.

0: So fine.
1: Can you feel it? I said, can you feel it?

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Vždycky hot.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Fajn. Vždycky hot.
4: Vždycky fresh. Fajn.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávají. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi,
8: welcome to the show.
1: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
9: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
11: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
10: Ne, co to je?
11: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
10: Fakt jo? A co to stojí?
11: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
12: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
0: Hudba,
1: hvězdy, zákulisí
0: a to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn.
13: Are you ready, ready?
14: This is Bruno Mars.
15: I'm Olivia. It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fajn.

0: Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.
1: Fajn.
2: Ale věř mi, nejsi jak my.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hi, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
7: Fajn. Vždycky hot.
8: Vždycky fresh.
7: Fajn.

0: jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
0: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
5: Right, babe.
3: Fine.

zóny. Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Právě teď máme celých 16 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 28, naopak nejmíň okolo 11, ale naštěstí až večer, to znamená přes den si užijeme krásný sluníčko, menší opalování, no máme se na co těšit.
7: Fajn. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Vždycky hot.

0: Dobré ráno, čau lidi, fajn víkend startuje, jako vždycky za mikrofonem vás vítá Míša. V 8 hodin a 4 minuty, tyjo, dneska mám docela zpoždění, měla bych to příště napravit, ale to neznamená, že tu nemáme ty nejlepší informace, songy a tak dále a tak dále. Třeba nám to započne tenhle ten neskutečný banger, většina z vás už ho z našeho playlistu zná, ale věřím, že i když už ho znáte, tak to neznamená, že vám nevykouzlí dobrý ráno. To teda sakra vykouzlí.
1: Fajn víkend.
0: Kellyn, Sofian, jejich Pistácie na Fajnu.

vypadá den a Viktor Kal, Grey 256. No a jak vypadá právě dnešní den, si na fajnu řekneme právě teď. No ale já jsem si původně říkala, že to právě řeknu do tohohle bedu. Vždycky tady máme to stejný, no ale zrovna dneska je ten den tak speciální, že ho musím změnit, jo. Takže vteřinku, tohle vypneme, dáme tam něco malinko jinýho. Já doufám, že tuhle znělku poznáváte, kdyby náhodou nepatřila do vaší

0: Neskutečný Joe, jeho End of Beginning pro lepší ráno v 8 hodin a 21 minut na Fajnu. No a za chvilku se to ráno ještě mnohem víc zpříjemníme. Bude to třeba Zara Larsson, její Midnight Sun. Zara Larsson je jedna z těch speciálních zpěvaček a já vám hned řeknu proč. Jde o to, že ona před několika lety vydala například Lush Life. Obrovská pecka, všichni jsme znali, no ale potom trošku zmizela. Ano, věděli jsme, že jako existuje, protože nějaký Lush Life byl, no ale třeba dnešní generace už by vůbec nevěděla, kdo nějaká Zara Larsson je. No a potom právě vydala například Midnight Sun a zase máme tu Zaru Larsson. A protože je tohle extrémní banger, tak se ho společně dáme už za chvilku u nás na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo!
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
11: JN Interiér.
12: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
13: I táta přece vaří.
14: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
15: www.jonointeriér.cz.
16: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
17: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
18: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
19: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
20: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
19: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
21: firmanazážitky.cz.
22: I'm Lily Greedy.
23: It's Sabrina Carpenter.
22: Music.
23: Fine.

Jay-Z Empire State of Mind, neskutečný song v 8 hodin a 32 minut na Fajnu. No a taky neskutečný turismus minimálně u nás v Praze, protože kde jinde si jako Češi můžeme vybrat tu správnou dovolenou, než jet do našeho hlavního města. A ne, nedělám si legraci, opravdu strašně moc lidí míří do Prahy. A nejsou to jenom cizinci, většinou teda nejčastěji tady bývají Asiati, ale ne. Hodně častokrát jsou to i Češi. A na jednu stranu ano, je léto, takže chápu, proč si neužít naši milovanou Prahu. Na druhou stranu právě třeba Karlův most je extrémně přeplněný. Prej se tam ani nedá projít, což jako ano, je to logicky. Je to jedna z největších památek a asi nejznámějších, co tady máme. Na druhou stranu, když už jsme ti Češi, kteří reálně se můžou kdykoliv přijet a jako i když jste z Ostravy, tak ten vlak jako netrvá to tím vlakem zas tak dlouho, jo? Jako dejme si ručičku na srdíčko. No ale víte co, já to chápu. Je léto, musíme si léto užít a když už milujete Prahu, nebo se sem chcete jít alespoň podívat, tak proč ne? Počkáte si frontu, možná se neproderete přes Karlův most, ale věřím, že i tak si to nějakým způsobem užijete. A celkově užívejte si léto. Stojí to 100% za to. A já vám k tomu pomůžu i nějakým songem. Teď už David Guetta, Sia, jejich Beautiful People. Neskutečný banger pro lepší letní den. Pojďte si ho dát společně s náma u nás na Fajnu. Stojí za to.

0: Bohužel topic Take Me Away u nás na Fajnu. A my si společně dáme jednu reality show, no ale nebude to jenom tak ledajaká, jo? Reality show z celkově je jich strašně moc. No ale právě ta nejnovější RUD1 má jednu speciální věc. A to podcast od Fajn Rádia. Jmenuje se Posedlý RUD1 a dělá ho Kristýnka a Alberto. No zase, není to jen tak něco, jo, je to úplně speciální. Už jenom vzhledem k tomu, že když půjdete na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Rádio, nebo YouTube kanál, kde jsme taky jako Fajn Rádio, tak tam můžete vidět speciální obsah. A právě třeba na tom Instagramu, tak Kristýnka a Alberto udělali speciální soutěž o merch právě téhletý reality show. A já vám řeknu jedno menší tajemství, jo. Neměla bych to tady asi úplně zmiňovat, ale i já už jsem si ten merch vyzkoušel. A když byl tady u nás ve studiu, tak jsem si taky ten župánek jako na sebe vzala, jo? Neříkám ne. Jako vyzkoušela jsem si, ale není vůbec špatný. To znamená, jestli právě například chcete vyhrát něco jako merch, máte tu možnost jít na náš Instagram do komunity a tam právě soutěžit. Nebo se podívat na super rozhovory mezi právě Kristýnkou a Albertem na našem YouTube kanále, kde si vyslechnete jejich názory, uvidíte, co se v těch dílech stane. Samozřejmě, když se podíváte na tu reality show, tak to taky uvidíte. No ale vždycky je lepší prostě znát tady ty spicy názory, víte co, od tady těch, no, je to prostě něco navíc a vždycky je dobrý mít něco extra. Tenhle ten podcast vychází vždycky jednou týdně, no a na našem Instagramu jsou nějaký další, že jo, bonusové věci, je to hodně. Podívejte se, nic vám to neudělá, maximálně, nebo minimálně spíš, vám to zlepší den. Znamená na náš YouTube kanál nebo Instagram, kde jsme jako Fajn Rádio, no a za chvilku stej společně na Fajnu, dáme nějaký super songy, třeba Role Model, Sally When The Wine Rounds Out. Pojďte do toho s náma.
1: Fajn Weekend s Míšou.
2: Weekend!
3: Fajn.
4: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
5: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
6: Please welcome.
1: One Republic.
7: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
8: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
9: Hi, I'm Gracie Abrams.
10: It's Olivia Rodrigo.
11: Hi, we're Blackpink.
12: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
9: Vždycky, ho?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Hej, už máš řidičák?
13: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
13: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
16: Prázdniny, pádláč, paráda.
17: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
16: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
18: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
19: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
18: Ne, co to je?
19: Hele, žádnej terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
18: Fakt jo? A co to stojí?
19: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
20: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
1: Back to the hits.

Dance Me Show pokračuje, tohle je Tiffany Harris, song Vertigo. No a na Fajnu extrémní debata, zmizí devátý třídy nebo ne? Samozřejmě pro lidi, kteří teď jdou do devítky, no, trošku sad story. Na druhou stranu, já si myslím, že to tak velký téma není. Je to čistě můj názor, ale na rovinu, jako, než se něco udělá, tak to bude trvat minimálně dalších 10 let. A hlavně si myslím, že je to dost nepravděpodobný. Možná se jednou zruší, možný to samozřejmě je, no ale nebylo to před několika lety strašně inovativní, že právě zavedli devátý třídy, wow, že se to učivo celkově roztáhne a tak dále, no a najednou by zase devítky zrušili, no nevím. Samozřejmě na koneční rozhodnutí si budeme muset počkat, no ale prej by to bylo lepší, že by lidi dřív šli do práce, dřív měli všechno vystudovaný a dřív by jsme tady právě měli takovýhle pracanty. No, znova, jak to dopadne, na to si budeme muset počkat, ale myslím si, že to úplně téma na spadnutí není. Jo. Spíš si myslím, že to budou řešit třeba naše děti, jo. Že bychom ta generace, která si zažila tu devítku, no právě ta další už zase možná ne. Uvidíme. No ale co stoprocentně uvidíme, jsou třeba naše songy. Za chvilku Tate McRae, Just Keep Watching, nebo teďkon Somber Homebreaker u nás na Fajnu. Pojďte do toho s náma. Tyhle songy stoprocentně stojí za to.

neskutečná Tate McRae, její Just Keep Watching banger, se kterým uzavíráme naši první společnou hoďku a pojďte s náma do té další na fajnu, je to vždycky hot, vždycky fresh, však to znáte.

0: co takhle více radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Právě teď máme 18 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 29, naopak nejmíň bude 16 a celkově bude krásný den, slunečno, jasno, to znamená, pojďte si ten den užít. Dejte si třeba SPF-kou, nějaký klobouk, ať se nespálíte, ale i tak slunečno prostě bude. Fajn.

0: Weekend's Michał. Fajne. Dobrý dopo, čau lidi, je to tady startem naší druhou společnou hoďku dnešního Fajn víkendu a celkově Fajn víkendu s Míšou při sobotě. Za chvilku si dáme jeden zákaz v Německu. Podle mýho názoru je to absolutně skvělý, že to zavedli. No a co si o tom myslíte vy? O tom si popovídáme společně za chvilku a celkově, co to je za zákaz? Buď jste to viděli na sockách, nebo znova budete si muset počkat, ale nebojte. Věřím, že se vám tohle téma bude líbit stejně, jako milujete naše songy. Za chvilku Eva Farna, její Perpetuum mobile.
1: Fajn víkend.
0: Nebo teďkon Lud, Metafix, Big City Life u nás na Fajnu.

Neskutečná Lola Janky, ADHD, hymna Messi u nás na Fajnu. A my si dáme společně jeden tok. A co ohledně nádraží? Ano, na první dobrou se může zdát jako Ježíš Maria nádraží. Proč by to někdo chtěl řešit? No, tak prej v Německu mají zákaz pití na jakýmkoliv nádraží. A mě zajímá, co si o tom myslíte vy. 724-634-634. Napište mi váš názor, protože na rovinu zákaz pití alkoholu kdykoliv je extrémně kontroverzní téma. Jako... Netvrďte mi, že není, je, prostě, když se to týká alkoholu, tak prostě je to boom. Kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv. No a právě proto, co si myslíte o tom, že v Německu se zakázalo pít alkohol na nádraží. Můžete napsat absolutně cokoliv, fantazii, se mezi nakladou, znáte to. 724-634-634, napište a za chvilku se k tomu malinko vyjádřím i já. Do té doby třeba Daft Punk nebo Malcolm Todd, už teďkon Earrings u nás na Fajnu. Pojďte do toho s náma.

letní dopoledne u nás na Fajnu. Dub Funk, Get Lucky. A já doufám, že jste si vaše odpovědi pořádně rozmysleli.

0: I když jste třeba nenapsali, tak to neznamená, že na to nemáte názor. Před chvílí jsme se bavili o pití v Německu a celkově o zákazu na nádražích, kde už nesmíte pít alkohol. No a napsala například Zdenča: ahoj, zákaz alkoholu v Německu plně podporuji. Nejen jednou na nádraží chlastali malé děti, tudíž by to mohli zavíst i v Česku. A upřímně, já vlastně souhlasím. Přiznám se, že jsem člověk, který si ve vlaku dal víno. Jo, dala jsem si sklenku vína. Přiznávám se. Ale přece jenom na těch nádražích, kde prostě logicky jezdí vlaky, tak může se stát třeba nehoda. Člověk, když je pod vlivem a kde na to svoje nástupiště, tak prostě může se stát, že omylem zakopne. Je to minimálně z bezpečnostních důvodů určitě lepší. To znamená, já osobně taky tenhle zákaz plně podporuju, stejně jako podporuju náš playlist. Za chvilku Alex Warren, jeho Fever Dream, u nás na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád. Streamu.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, belabel, CZ.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího. Fajn.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
5: Fine.
10: Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my new

0: Naked, Portugal The Man, jejich song Glide.
1: Při fajn víkendu s Míšou.
0: A my se jdeme společně pohádat o ponožkách. Ne, nedělám si srandu, opravdu, tady v tu chvíli se internet, konkrétně socky, konkrétně Instagram, hádá o ponožkách, jestli je fajn nosit vysoký nebo kotníčkový. Protože prej, když nosíte i v létě jenom kotníčkový, tak vám můžou nastydnout právě na vaše nohy a není to úplně OK. Na druhou stranu, jako na rovinu, já když jsem si tady v tom počasí vzala vysoký ponožky, tak jsem málem umřela, protože to fakt není příjemný. Prostě není. Nebo celkově, když člověk třeba sportuje, tak prej je lepší si vzít vysoký, protože když se potíte, že jo, tak se to vzákne. No, prostě nebudeme se tady o tom bavit, není to úplně hezký téma. No, ale co je hezký, tak jsou vždycky vaše odpovědi. 724-634-634. Co si myslíte, vysoký nebo kotníčkový? Dle mýho názoru, když je zima, tak jsou super vysoký, protože vám nemrznou nohy. No, ale když je teplo, tak jsou super kotníčkový, protože naopak vám není vedro. No a teď mě zajímá váš názor. 724-634-634. Napište, za chvilku si o tom popovídáme malinko víc. Do té doby třeba Damiano David, nebo teďkon Fastboy, Beautiful Life, u nás na Fajnu.

0: Medusa, One Republic, Leony. Neskutečná trojice, jejich Fire u nás na Fajnu. A my se společně podíváme na obrovský téma vysoký nebo kotníčkový ponožky. Já jsem vám před chvílí řekla, že za mě v létě 100% kotníčkový, naopak v zimě 100% vysoký. Jako z logiky věci v zimě nechci, aby byla zima, naopak v létě se nechci pařit. No ale já jsem zjistila, že většina lidí nosí celoročně spíš vysoký, protože kdybychom to vzali jako hlasování, tak přišlo několik zpráv jenom čistě vysoký, vysoký, vysoký, vysoký, vysoký, takže za vás očividně vysoký. No a pak je tu třeba zpráva od Zdenči, no ty ponožky, to je téma, asi podle toho, jestli si vypadat jako fotbalista nebo turista, no tak já v létě vypadám jako turista, v zimě jako fotbalista, každý to máme nějak. No nebo přišla ještě jedna zpráva, koukala jsem se, že to je Petr, no tak podle Petra jsou lepší naopak kotníčkový. No, takže máme tady alespoň jeden hlas proti. To je hezký. Takhle jsme si to hezky rozdělili. Co je taky hezký, tak jsou naše songy. Za chvilku Adam Mišík nebo Harry Styles, jeho American Girls u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Chemical Brothers, jejich Go. Go! V 9.52 u nás na Fajnu a my si jdeme dát červnovou teorii. Dobře, to je silný slovo, hlavně srpnovou. Protože ona existovala jedna červnová teorie. Prej to byl měsíc plný rozchodů, uzavírání starých kapitol a celkově obrovských životních změn. No a teďkon právě zaplavila sociální sítě srpnová teorie. Ta právě naopak říká, že v srpnu lidi začínají přehodnocovat letní románky, častěji se ozývají starým partnerům a přemýšlí o tom, v jakém vztahu mají vlastně pokračovat. Mně tohle to zní vlastně naprosto strašně, na druhou stranu to dává hroznou logiku, protože srpen, konec prázdnin, to znamená, že už pomalu i tím mozkem se snažíte vrátit do té vaší rutiny práce, školy a celkově dalších jiných věcí už nemáte, taky ty sluneční růžový brejle a spíš už pomalu si uvědomujete, že je, ono bude září, já budu muset zase studovat, po mně budou lidi něco chtít, o můj bože. No, hele, uvidíme, jak to budete mít vy. Třeba pro mě červnová teorie absolutně platila, já jsem měla v červnu prostě rozchod, bylo to uzavření všech starých kapitol, naopak v létě začaly nový. Jak je to u vás? To si budete muset rozmyslet vy sami a jestli na vás právě tyhle ty teorie budou platit, to ještě teprve uvidíme. Přece jenom srpen ještě nemáme, furt tady červenec a furt ještě máte čas, jo. Třeba to na vás platit nebude a vy budete výjimka potvrzující pravidlo. No ale co je vždycky super a vždycky tady máme, tak jsou naše songy. Za chvilku víkend, nebo teďkon Tame Impala, Janine, jejich Dracula u nás na Fajnu.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face, banger, za kterým uzavíráme naši druhou společnou hoďku. Jsme přesně v půlce a pojďte společně s náma do té další.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
3: Fajn.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Právě teď máme 20 stupňů Celsia, celkově je jasno a slunečno a bude přes celý den, žádnej dešť nebude, naštěstí, ale radši si připravte nějaký SPF-ko, ideálně i nějaký klobouk, protože maximální teploty budou okolo 29, to znamená vedro opravdu bude.
2: Fajn. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Fajn.
4: Vždycky hot.
3: Vždycky.

0: lidi, dobrý dopo, já vás vítám u naší společný třetí hoďky, ve kterých zase dáme nějaký společný talky. Já jsem si připravila několik témat, u kterých si můžeme společně povídat, tak já doufám, že jste na to pořádně ready. Za chvilku si dáme první, do té doby třeba Elizabeth Taylor, neskutečný song od Taylor Swift, nebo tahle pecka.
1: Fajn víkend.
0: Hunter X, herci z K-pop Demons Hunter, jejich Golden, u nás na Fajnu.

Lost Frequencies, neskutečný song Crazy při Fine Weekendu s Míšou v 10 hodin a 12 minut. A dáme si talk, je v pohodě dát ve vztahu druhou šanci, nebo to není v pohodě? Protože podle psychologů prej je tady jedna chvíle, kdy to v pořádku je. Protože samozřejmě každá strana má nějaký svý vlastnosti. Vždycky se stane, že někdy někomu něco vadí. Ano. No a prej se může dát druhá šance a celkově může druhá šance i vyjít ve chvíli, když se obě dvě strany doopravdy změnily, nebo se alespoň snaží napravit svoje bejvalý chyby. Ale prej podle psychologů je to jediná šance, kdy může právě ta druhá šance vyjít. No a mě teď zajímá váš názor. 724-634-634. Myslíte si, že druhá šance ve vztahu opravdu může vyjít? Napište mi a za chvilku si o tom společně popovídáme trošičku víc. Do té doby třeba James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls, nebo teďkon Kygo, Save My Love u nás na Fajnu.

Erickson, The Boy Does Nothing. Song, který nám dojíždí na fajnu, který se strašně hodí k tématu, co my tady společně řešíme. A to je, jestli by se ve vztahu měla nebo neměla dávat druhá šance. Já jsem vám před chvílí řekla, že podle psychologů prej můžete dát druhou šanci, ale pouze ve chvíli, kdy se na obou stranách něco změnilo. To znamená i žena, i muž, nebo i muž, muž, žena, žena, ta jedno, ale prostě obě strany u sebe něco změnily, tím pádem je možnost, aby se právě napravily ty staré věci, které nefungovaly. No, spíš proběhla ve zprávách taková statistika, než úplně, že byste mi odpovídali, ale celkově buď přišlo ano, nebo přišlo rozhodně ne. A dost musím říct, že jste se tam neshodli, protože přišlo strašně moc ano, nebo třeba přišly zprávy typu lidi se prostě nemění. No, vy se na tom neshodnete, psychologové tomu taky dávají tak 50 na 50, to znamená... Já bych to rozhodla tak, že prostě je to pade na pade. Může i nemůže. Jsou lidi, kteří s tím mají špatné zkušenosti, naopak jsou lidi, kteří mají v vozovkách dobré zkušenosti, dokonce přišly i zprávy o tom, že třeba někdo dal druhou šanci a teď jsou ty lidi 3 roky šťastný, nebo třeba, že jste dali několik šancí a právě teď už máte spolu třeba dítě. Jo, ale stát si to může. Věřím tomu, že nějaká alespoň malinká šance tam je, ale souhlasím právě s tím, co mám přečetla, že právě psychologové tvrdí, že se musí něco změnit. Ano, to je podle mě 100%. Co je taky 100%, tak jsou vždycky naše songy. Za chvilku Beberex a Fightless, jejich New Religion u nás na fajnu. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somber.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
13: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
12: Ne, co to je?
13: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
12: Fakt jo? A co to stojí?
13: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
14: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

zábav u nás na Fajnu a my si dáme digitální detox. Nebo ne my, ale doufám, že vy si dáte digitální detox, protože minimálně na dovolených je to strašně důležitý. Ono se to nezdá, ale podle právě další mý tady oblíbený studie, tak když si na dovolenou buď přímo nevezmejte telefon, což samozřejmě v dnešní době nejde, protože tam většinou máte letenky, různý průkazky a bůh ví co ještě, anebo alespoň když ho odložíte a věnujete se tam spíš sami sobě, nějakému svýmu, jak už jsem říkala, detoxu nebo celkově vyčištění hlavy, no tak prej podle všeho to pro vás potom ten život bude mnohem lepší, protože ten telefon máme furt, když vstaneme, když jdeme spát, během dne, často na tom lidi i pracují, třeba já osobně občas reálně na mobilu i pracuju, tak je obecně fajn, když ho na chvilku odložíme. A právě ta dovolená, když nemusíme pracovat, nemusíme nic dělat, dobře, člověk si chce udělat fotku, já to přijímám. No ale celkově, když nemusíte, tak je lepší mobil odložit. Já doufám, že i vy odpočíváte na dovolený a dáváte si detox. Je pravda, že já osobně s tím mám problém, protože když jsem byla na dovolený, tak mobil jsem měla v ruce furt, co si budem, něco jsem fotila, natáčela nebo koukala na sociální sítě, jo, jsem taky provinila a měla bych se víc soustředit sama na sebe, stejně tak jako všichni ostatní. No a třeba nejlepší je, když si pustíte takový fajn, víte co, my vám tady budeme mluvit ty naše moudra, budeme vám pouštět super songy, no a vy prostě budete jenom odpočívat, to je nejlepší. No, třeba takový Shawn Mendes nebo Luis Cavaldi, super songy, který si dáme právě teď na Fajnu.

0: Why u nás na Fajnu. A my máme na našem playlistu například i hvězdu Next Generation. A největší otázka, co je Next Generation? No, tak je to program pro mladý umělce, který se právě nějakým způsobem snaží prorazit. A právě Rugail, kterou slyšíte právě teď, tak to je neuvěřitelný člověk, protože tahle slečna umí krásně anglicky. Celkově se věnuje zpěvu spíš v angličtině a na rovinu já jsem nevěděla, že to je češka, dokud mi to nebylo řečený. My tady v playlistu máme právě například tenhle její trendující song Pretty on Paper a pojďte se dát společně s náma na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci MyŠkoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci MyŠkoda ještě dnes.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na Fajn Radio.

Hvězda naší Next Generation neboli programu pro mladý umělce Rugail, její Pretty on Paper na Fajnu. A jestli milujete nakupování, tak poslouchejte. Protože frčí novej trend, a to konkrétně fiktivní nakupování přes internet. Přesně tak. Můžete si něco koupit, ale vlastně vám to vůbec nepřijde, což je za mě mega bizár, protože na rovinu, pro mě ten nejvíc super pocit je, když mi ten balíček přijde a když na něj čekám. To je to, co ze mě dělá radost, ne že jako to v uvozovkách zaplatím. Tenhle ten trend už nějakou dobu běžel právě v Číně a celkově v Ázii, no ale prej si pomalu, ale jistě dostává i k nám. A přijde mi to upřímně absolutně neuvěřitelný, protože prej některý lidi se tím opravdu baví. Oni už prostě nekoukají na televizi, nepřečtou si knížku, radši fiktivně nakupujou. No, trendy se mění, všechno se mění, očividně i lidi se mění. Je to neskutečný, ale trend to je, tak třeba se k tomu nakonec dostanu já, možná i vy. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Jediný, co vím stoprocentně, tak jsou naše songy. Za chvilku Lady Gaga, její Dead Dance, nebo Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It u nás na Fajnu. Baby, I love it. I am Bella Kay. Check out my

0: Emoții ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
0: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Právě teď máme 23 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 29, naopak nejmíň okolo 15 a já doufám, že už jste venku, protože na novinu je naprosto krásně, jasně slunečno, ale i tak nezapomeňte SPF-ko, nějakou vodu, ideálně něco na hlavu, je tam fakt teplo. Fajn.

lidi, dobrý dobu, poslední hoďka dopoledne, zároveň fajn víkendu s Míšou na svém startu. Já doufám, že jste plně ready, protože si dáme například ženskou logiku, která při fajn víkendu s Míšou prostě nesmí chybět. Stejně tak nesmí chybět i super bangry za hluku Gracie Abrams nebo teďkon Victor Sheen Dopamin.

Gracie Abraham si jde soutru neskutečný banger, který nám dojel v 11 hodin a 10 minut u nás při Fajn víkendu s Míšou. A samozřejmě nesmí chybět ženská logika. To znamená, dneska jsme se bavili o tom, jestli radši nosíte vysoký nebo nízký ponožky. No a je strašně divný, že například ženy odpověděly, že rádi nosí vysoký a celkově vysoké věci jsou pro ně atraktivní. To je divný.

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: A i za chvilku budeme společně hledat jednoho manžela. No ale ne pro vás, bude to pro Ray. Zpěvačka, která extrémně trenduje v našem playlistu, stejně tak na TikToku, stejně tak na Spotify. Tohle je její asi nejznámější banger Where is my husband? Minimálně u nás v Outučku udělala právě s tímhle bangerem strašně bobrovský poprask. A kdo další udělá v Outučku bobrovský poprask už příští rok, si řekneme za chvilku, na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: To je krásná kuchyň.
3: A jak je praktická.
4: To bych chtěla domů.
5: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
6: www.jnointeriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Music.
14: Fine.

My Soul. Song, který nám dojíždí v 11 hodin a 28 minut při Fajn Weekendu s Míšou. A tady svým zvoprovský jméno. Sice od něj tady nemáme žádný song, ale máme o něm super novou informaci. Podle všeho se vrací do Česka už příští rok, zahraje v našem O2čku. Tenhle neskutečný americký zpěvák bude u nás v Čechách. To znamená, jestli máte rádi naše songy, jeho songy minimálně z našeho playlistu, tak máte možnost ho vidět naživo, což je neuvěřitelný. Úplně poprvý u nás v Česku byl na Colors of Ostrava, kde si absolutně získal fanoušky. Na rovinu, když se jenom podíváte na ty videa z koncertu, tak je to neuvěřitelný, prostě jeho Lose Control nebo The Door, všechny jeho bangry jsou skvělý. No celkově 20. března roku 2027, tak bude v O2čku, znamená čekujte, kupujte lístky, ještě teď věřím, že čím dřív koupíte, tím budou levnější a věřím, že si ho užijete. Počítám s tím, že tam bude určitě i někdo z nás z Fajnu, to znamená, že minimálně přes naše socky, kde jsme jako Fajn Radio, tak 100% nějaký ty videjka budou. Máte se na co těšit, stejně jako teďko na další songy z našeho playlistu. Za chvilku Harry Styles nebo teďko Robin Schulz, Cyril, Sam Martin, World Gone Wild u nás na Fajnu.

0: Společnej Harry Styles, jeho Dance No More u nás při Fajn víkendu s Míšou, který už skoro končí. Ale nebojte, ještě si dáme pár songů na rozhejbání, probrání naší mysli a celkově na ten správný relax. Bude tady třeba Cameron Whitcomb, jeho Medúza, nebo Tiffany Aris Vertigo. Je to hodně, pojďte do toho s náma. Tohle všechno za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

0: Tiffany Harris, Hey Vertigo. A taky konec. Fajn víkendu s Míšou. Je to tak, 4 hoďky jsou u konce. My se slyšíme zase zítra od 8 do 12, to znamená, buďte ready na mý skvělý keci. Teďkon už přijde Kuba se svýma inteligentníma průpovídkama. Já věřím, že si to společně užijete. On už je plně ready, plně připravený, jako vždycky. To znamená, užijte si to spolu a ahoj.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn.

0: zvlášť paráda.
1: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
0: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Ahoj, ahoj, ahoj, já vás všechny zdravím. Na našem fajn víkendu s Kubou máme krásnou sobotu, 12 hodin, jednu minutku. My se za chvilku mrkneme třeba na spaní s domácíma mazlíčkama, ale ještě předtím si dáme pár libových songů, třeba hozí Nobody Soldier, nebo třeba One Republic, Need Your Love. Už za chvíli, na fajnu.

0: James Young, Infinity, my máme 12 hodin, 13 minut, vy posloucháte Sobotní fajn a já mám otázku pro tuhle hodinku a ta zní, spíte se svýma mazlíčkama? Nebo kočkou, želvou, prostě jakýmkoliv domácím mazlíčkem. Tohle je taková ta nekonečná válka, kdy to některým lidem přijde prostě nechutný, jiný zase, že je to rodina, tak proč by ne? Na rovinu od té doby, co mám psa, tak se ani nedivím, že to některým lidem vadí. Můj pes třeba fakt jako děsně chrápe a to se prostě nedá vydržet. Navíc ty psi mají, nebo obecně ty zvířata mají nějakou svoji hygienu, potřebují nějaký svůj prostor, takže mi nedává úplně smysl, aby se mnou spal v posteli. Ale mě hlavně zajímá, jak to máte vy. Dejte mi vědět na číslo 74634634. Já si vaše odpovědi přečtu a pak ty naše domácí mazlíčky hezky společně pomluvíme. A mezi tím Martin Garrix. Posloucháte fajn.
1: Fajn víkend s Kubou.

0: Miles Smith, Stargazing, to nám právě dohrává na fajnu. Máme 12 hodin, 23 minut, krásnou sobotu. A my si představíme nějaký vaše zprávy, které jste mi posílali. Jeden pán mi píše, že za ním do postele chodí dvě kočky a že jeho manželka závidí. A druhý pán mi píše, že spí se svým hadem. Pánové, já jsem se bavil o zvířatech.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe.

0: Frühstücksgespräch.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: je.
1: A do českých kin nám tentokrát zamířili dvě domácí novinky. První jsou Bardotky, komedie s Dagmar Havlovou, Evou Holubovou a Pavlínou Pořízkovou. O trojici kamaráde, kteří si po 60 dokazují, že nikdy není pozdě začít znova. A kritici u tohohle chválí výkony i kameru. A dalším filmem, který se nám tenhle týden objeví v kinech, je Čika Čeká režiséra Šimona Holího. V hlavních rolích se představuje Pavla Tomicová a Jan Sina. A film měl premiéru v Karlových Varech a zajít se na to můžete do menších kin, jako je Bio-Oko, takže pokud nemáte žádný plán na tenhle víkend, tak tohle je rozhodně věc, kterou můžete zkusit.
2: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Tohle je song, jaký každý Swiftý člověk prostě musí milovat. A my máme 12 hodin, 39 minut, krásnou sobotu a za chvilku si pustíme třeba tohle. Malcolm Todd Earrings. To nám za chvíli bude hrát na fajnu, tato songa, která vyšla už v roce 2024, ale nebyla tak populární, dokud jí do parády nevzal TikTok. Jen tak fun fact, na TikToku s ní vzniklo až 6 milionů videí a nazbírala přes 40 milionů shlídnutí. Jo? Earrings, který mají odkazovat nebo mají být symbolem nedořešeného vztahu, něco, co jste si zapomněli u svého přítele nebo přítelkyni, rozešli jste se a pak vám to připomíná, kdo to je. Tohle je songa, která nám za chvíli bude hrát na fajnu.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzavek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo!
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedbedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.

Nám právě dohrála Evička Farná i Perpetuum Mobile. Máme krásnou sobotu, 12 hodin, 51 minut a IKEA slaví. Sice nikdo neví přesně co, ale za to přesně víme, co se bude dít. Česko dostává svoji oslavnou akci a na konci srpna v každý prodejně vylosují 9 členů IKEA Family, kteří dostanou IKEAckou modrou tašku a 10 minut na to, aby ji naplnili až k prasknutí. Takže pokud se zrovna stěhujete nebo máte prostě rádi věci zadáčo, tak určitě neváhejte a jděte se přihlásit. Za mě je ale mnohem zajímavější to, co se bude dít v IKEA v londýnský pobočce v Croydonu. V prosinci, tam se totiž poběží vůbec první oficiální maraton uvnitř obchodního domu, což je fakt hustý. Běžce čeká 17 okruhů mezi nábytkem, mezi postelema a všema věcma a mají na to 6-hodinový časový limit a po doběhu dostanou medaily, kterou si samozřejmě budou muset složit, což je mega cool a mega kreativní a fakt cením IKEA za tohle. Část navíc toho startovního, který vyberou, poputuje na charitu, takže to je fakt moc hezký. A jo, takže pokud jste takovýhle shopaholici, určitě jděte a my už si teď pustíme další songu Hugel a Ultranate a Emile Angel Moving to the Sun u nás na Fajnu.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow. Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Dnešní den bude ve znamení slunečného až skoro jasného počasí. Ráno bylo poměrně chladný, ale během dne se vzduch rychle ohřeje a odpolední teploty vystoupají přibližně až na 28 až 32 stupňů. Nejteplej bude v západní části Čech a srážky se dneska neočekávají a foukat bude jenom slabý vítr. Takže ideální počasí, třeba na koupačku, určitě si sebou vemte flašku vody. Ať nevyschnete. A teď jdem dál.
11: Fajn. Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Fajn.
11: Vždycky hot.
12: Vždycky fresh.
11: Fajn.
13: 3, 2, 1, go. Fajn odpoledne.
14: You are my best friend.
11: Fajn.
10: Ahoj, ahoj, ahoj, nám startuje druhá společná hodinka tady na Fine Weekendu s Kubou. Máme 13 hodin, 2 minutky a my se za chvilku podíváme třeba na slang, který vám nebo nám všem nejvíc vadí a společně si taky pustíme nějaký skvělý písničky, třeba Faruko, Pepas nebo Tame Impala a Jenny Dracula. Už teď, na Fajnu.
13: Fajn odpoledne.

No, Ty Boy a Sam Smith, la la la, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Máme krásnou sobotu, 13 hodin, 13 minut, a vy posloucháte fajn. A já mám další otázku na tuhle hodinku. Kvůli kterým možná budu vypadat, že jsem z úplně jiný generace, možná budu vypadat jako, že jsem úplně z jiný planety, než reálně jsem, ale co se to děje se slangem? Jaký teenagerský slang vám nejvíc leze na nervy? Nerozumíte mu, nebo naopak jste mu dřív nerozuměli a teď už mu rozumíte, tak ho neustále používáte. Vědět by můžete dát na číslo 724-634-634, já si to pak přečtu. A proč to říkám je, že v mém případě to byla nedávno určitě níž reference. Tohle slovní spojení na mě minulý týden poprvé vytáhl kámoš a já jsem byl fakt jako zmatený, o co má jít, jestli jako začal číst filozofii od Nietzscheho, nebo o co tady vlastně jde, a hodil jsem se to do chatu a vyšel mi výsledek, takže pokud vám někdo řekne, že děláte míš referenci, tak to znamená, že děláte specifickou narážku na film, hru, událost nebo osobu, kterou chápe jenom malá a vybraná skupina lidí. Tak, teď jste zase o něco chytřejší a já budu čekat na vaše záhadný slova, cizí slova, kterým vůbec nerozumíte a neznáte je a jste z nich zmatený a třeba si je spolu vysvětlíme. A teďka už Chemical Brothers, go! U nás, na fajnu!

Milky a Mo Grab, Just the way you are. To nám právě teďka dohrává na Fajnu. Máme 13 hodin, 21 minut a my se za chvilku pustíme třeba taky tohle. Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and Beat. To nám za chvíli bude hrát na Fajnu. Tato songa, která vyšla už v roce 2012, takže pozor, už je jí přibližně 14 let, pochází z Justinova alba Believe, ale nemá s ní nic moc společného, nenapsal jí. Taky, by the way, tato songa byla první nabídnutá Selene Gomez, ale ta ji odmítnula, takže ji naspíval Justin Bieber. A zajímavý na téhle songze je, že teďka strašně frčí na sociálních sítích, takže zažívá takový svůj revival. No, tak si ji za chvilku pustíme.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Vždycky hot, vždycky hity.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Turn it up, turn it up.

0: Alex Warren a jeho Passenger, to nám právě dohrál na Fajnu, máme 13 hodin 33 minut. Krásnou sobotu venku, vy posloucháte Fajn a my si teďka zase podíváme trošku do světa filmů. Jak všichni asi víte, točil se teďka největší Marvelový film Doomsday s hlavní rolí s Robertem Downey Juniorem, který si pro změnu nezahraje oblíbenýho hrdinu Ironmana, ale zahraje si záporáka z komiksu, v komiksech jeden z největších záporáků a to je právě Doom a Doktor Doom. A na internetu líkly vlastně podmínky jeho smlouvy, se kterou bude pracovat a já jsem si řekl, že se to tady spolu řeknem. Návrat Roberta Downeyho Juniora určitě nebude levná záležitost, protože honorář, který za tenhle film dostane, činí přes $80 milionů, abyste měli trošku odhad. 80 milionů, to nezní jakože za stolik. V českých korunách je to 1,7 miliardy korun. To je neskutečná částka. A tím Robert nekončí. Ten z nich vymačkal, co šlo. Součástí vyjednávání totiž taky je soukromý let, nebo soukromý lety tryskáčem pro něj a pro jeho rodinu. Vlastní osobní ochranka, což není zase takový big deal. A tohle ale hustý. Soukromý komplex několika karavanů určený pouze pro něj, který se přezdívá Downeyland, což znamená, že on má někde na place prostě přímo vyloženě několik karavanů, který slouží jenom pro něj a podmínka taky byla, že oba dva filmy budou režírovat bratři Russovi a taky má jako téměř absolutní tvůrčí vliv na ten film, včetně práva veta, ale to úplně není potvrzení. Já musím říct, že až se takovýhle podmínky dostanou do České republiky, tak asi nebudu vysílat v rádiu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.
0: A teďka už Lady Gaga.

0: Role Model High Hopes 3000, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 13 hodin 43 minut. A my jsme si na začátku hodiny, nebo já jsem se vás na začátku hodiny ptal, jaký slang neznáte nebo z toho neznali a pak z toho začali používat. A většina zpráv řešila celkem takový common slova, ale zaujaly mě dvě, tak si je teďka řekneme a já to zkusím svýma slovama, uvidíme, jak to vysvětlím. První z nich bylo japovat a druhý z nich bylo ik. Tak k tomu japovat znamená, když někdo mluví dlouho a nesouvisle a není to japovat, když přijdete domů a vaše žena vám celou hodinu, co se snažíte dekompresovat, vám povídá o tom, jaký měla strašně krásný den a vás to za stolik ne, že nezajímá, ale je to spíš o tom, že mluví konstantně a neustále. A další slovo bylo ik, tak ik dostávají primárně ženy z mužů, když udělají něco, co se jim nelíbí, třeba a tím definitivně přestanou být atraktivní, to je asi ta důležitá část. Třeba například, když si muž kouše nechty a žena to vidí, tak dostane ik, dostane husinu a už ho nikdy nechce vidět. Tak a teďka už Leony, Don't Worry, u nás na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.
3: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Flex.cz.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Poslouchej Fajn online přes webovky fajnradio.cz.

Rugel Pretty on Paper. To nám právě teďka dohrává na Fajnu. Máme 13 hodin 55 minut. A my si řekneme něco o hrách. Na Steamu se chystá nová kooperativní hra, která může být docela podle mě noční můra lidí, kteří nemají rádi kooperativní hry. A nebo třeba jako pro člověka, který jsem já, miluju kooperativní hry a hlavně s kámošama, to může být zlatý grál. Jmenuje se to Dear Passengers a s kamarády tam s ní budete řídit leteckou společnost letadlo. Jeden pilotuje, druhý roznáší jídlo, další se stará o zavazadla a do toho přijdou prostě různý turbulence, problémy. Někdo vrací, technický poruchy, špatný počasí a prostě stačí jedna chyba a už víte, jak to dopadlo. Já osobně miluju tyhle ty hry a vidím to jako takový ekvivalent toho, když jde člověk, protože ne tolikrát piju, tak prostě radši třeba strávím ten večer s těma kámošima na tom Discordu a zahraju se nějakou takovouhle hru, třeba i jenom jednou. Myslím si, že by měla stát okolo 500, takže v tu chvíli já si vždycky řeknu, jaký je rozdíl mezi tím jít do hospody a utratit tam 500 a jít dneska večer koupit si nějakou hru, kterou si budu moct zahrát ještě někdy a strávit jí s kámošema, a takhle to vidím já. A teďka už As These, The Art of Letting Go. Posloucháte Fajn?

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Největší hudební hvězdy.
4: This is Taylor Swift.
5: Hi, it's Harry Styles.
6: Hi, I'm Olivia Dean.
0: Sleduj Fajn. Fajn.
6: Fajn.
3: Vždycky hot.
6: Vždycky fresh.
5: Fajn.
0: 3, 2, 1, go. Fajn odpoledne.
7: You are my best friend.
5: Fajn.
2: Čau, my startujeme třetí hodinku u nás na Fajn Weekendu s Kubou. Máme 14 hodin, 2 minutky, 2 minutky po druhé hodině, to je krásný. Venku krásný počasí, krásná sobota. A my si spolu za chvíli řekneme něco o tom, jestli je rozumný vrátit se ke svému bývalému partneru. A já se vás zeptám, jestli je to dobrý nápad. Ale ještě předtím si dáme Rosé a Bruno Mars a PT, anebo Subfocus, Elevate, moje oblíbená. Tak jo, za chvilku, na Fajnu.
0: Fajn odpoledne.
5: Fine.
6: Then you are to an end and on game. Then on.

Black Eyed Peas, I Got a Feeling, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu 14 hodin, 12 minut. Já tu lepecku prostě miluju, pamatuju si, když jsem poslouchal Fajn jako malej a tohle hrálo vlastně furt a tak jsem rád, že jsme si to dali znovu. A já jsem na vás měl otázku, jestli byste se vrátili ke svýmu bývalýmu partnerovi, nebo teď se vás ptám, udělali jste to někdy a dopadlo to líp, nebo potvrdili jste si, proč jste se vlastně rozešli a že to byl dobrý nápad. Tohle mi napište na číslo 724-634-634, já si ty vaše odpovědi všechny přečtu a pak vám udělám vlastně terapeuta. A když už se o těch terapeutech bavíme, terapeuti totiž říkají, že druhá šance může existovat, může, ale nestačí, když vám ten druhý chybí, nebo že jste osamělý, musí to být nějaká vnitřní hluboká změna, která zapříčiní to, že se zpátky dáte dohromady a bude to fungovat. Z mý osobní zkušenosti to nikdy nefunguje, ale zajímají mě vaše zkušenosti, takže mi určitě napíšete 724-634-634 a já si to všechno přečtu, pak to spolu probereme a teďka už Anotr a 54 Ultra, Talk to You, u nás na Fajnu.

0: Půlnoc od kapely Poetika z roku 2022. To nám právě teďka dohrává na fajnu. A my si pustíme třeba taky tyhle bangry. Dominic Fike, tato skladba z roku 2025, White Keys, která vyšla až v roce 2025, páč ji internet objevil a znovu z ní udělal virální song. Tak. Dominic Fike prozradil, že tuhle songu udělal během jedné večerní sešky, když byl opilej, a pak na ní zapomněl. Takže můžeme internetu poděkovat, že tohle teď můžeme slyšet. Už za chvíli na fajnu.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to, co fakt chci slyšet.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Prázdniny, pádláč, paráda.
2: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floutr na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
1: www.fajnradio.cz
5: Fajn.

tohle byla Heaven a Caitlin Aragon I Ran u nás na Fajnu. A já se chci zeptat, kdo z vás chce žít věčně? Kdo chce vlastní kon? A nemyslím tím, aby za vás chodil do práce, nebo aby za vás dělal nějaký věci, ale abyste jednoduše mohli žít věčně. Protože přesně o to se pokouší jeden Američan jménem Brian Johnson. Kdo tohle týpka nezná, Brian Johnson už několik let investuje miliony dolarů ročně do projektu, ve kterém se snaží co nejvíc zpomalit stárnutí svého těla. A pravidelně podstupuje desítky lékařských vyšetření a sledují ho zdravotníci po celém světě a jeho experimenty sledují hlavně miliony lidí na Instagramu. Tenhle týpek tvrdí, že vytvořil svůj vlastní novorozenecký klon, který žije zatím, teda naštěstí, v Petriho misce a do budoucna na něm chce testovat nové léčby, pěstovat náhradní orgány a celkově posunout hranice boji proti stárnutí. A já si říkám, že tohle je už fakt hustá dystopie, přátelé. Tohle je už... Když jsem byl malej, koukal jsem na ty science fiction filmy a čím jsem starší, tím víc si uvědomu, že i v jednom z nich žiju. Zajímavý je taky, že v Americe jim extrémně vadí potraty, ale tohle je nějakým způsobem v pohodě. No, budeme asi muset koukat dál, co všechno se stane, co jsme si vymysleli, že není možný a stane se realitou. Stejně tak se musíme podívat dál na tuhle songu. Rihanna, Breaking Dishes, teď u nás na Fajnu. Hey!

0: Tohle byl Adam Mišík, všechny ty látky máme 14 hodin, 40 minut a já se vás na začátku hodiny ptal, jestli jste se někdy vrátili ke svýmu ex a jak to dopadlo a vesměs vaše zprávy byly negativní, říkali jste, že se ke svýmu ex vrátit nechcete, ale jedna zpráva od Patrika mě fakt pobavila a ten píše, vztah není auto, abys ho opravoval, obzvlášť když tě to auto podvádí. A jo, jo, takhle bych to asi celý shrnul taky, mám dojem, že opravovat něco, co primárně vůbec nefungovalo, nemá smysl. Ale co určitě funguje, Hertz a Purple Disco Machine, který nám za chvíli bude hrát na fajnu Wonderful Life, tak poslouchejte dál.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hit.
5: My name's John Ray.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, to nám právě teďka dohrává na fajnu 14 hodin 48 minut a my u něj rovnou zůstaneme. Teddy Swims se totiž vrací do Česka. Po skvělém koncertu, který měl v Kolosor Ostrava, oznámil další návštěvu 20. března 27, takže příští rok vystoupí v pražský O2 aréně v rámci svého evropského tour The Ugly Tour a fanoušci se můžou těšit, řekl bych, na ty největší hity, asi Lose Control, The Door, přesně všechno, Mr. No, všechno, co máme rádi tady v našem fine playlistu. A vstupenky se začnou prodávat příští týden už a startou na 1800 korunách. Což mi přijde fakt docela pěkný. Na to, jak je Teddy Swims docela chtěnej, tak je ta cena docela přívětivá. A my si dáme další songu, třeba Naked a Portugal The Man Glide u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: Blossoms, Meet Me in Love. To nám právě teďka dohrává na Fajnu, 14 hodin, 56 minut. Krásná sobota, nám končí třetí společná hodinka a pojďme se rovnou vrhnout do té další.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikTok.

0: potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: A my si dáme rychlý počasíček, momentálně venku krásný letní počasí, okolo 30 stupňů, odpoledne se teploty dostanou až k 32 stupňům, čeká nás slunečný den bez srážek, takže já bych řekl, že optimální počasí, strávit ho někde u vody, možná i do té vody vlézt, dát si drink, ať ho trávíte kdekoliv, přeju vám, ať si to užijete.
2: Fajn.

0: hity hot. Vždycky fresh. Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn odpoledne.
1: A nám právě začíná čtvrtá společná hodinka tady na Fajn Weekendu s Kubou. Ahoj, ahoj, ahoj, máme krásnou sobotu za 2 minutky, přesně 3 hodiny. A my se v téhle hodince podíváme na to, jak třeba budou vypadat nový evropský bankovky, nebo respektive euro, normální euro. Bude mít nový design, takže jestli chcete vidět, jak to bude vypadat, určitě poslouchejte dál. A mezi tím třeba Lauren Wolf, No Stress, u nás na Fajnu.
0: Fajn odpoledne.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Tohle byl Paula se Lil Bu Feng. 15 hodin, 10 minut, krásný sobotní počasí, to máme u nás na fajnu. Euro, možná brzy změní tvář. Evropská centrální banka totiž představila takový dva finální návrhy nových eurobankovek. Jeden sází na slavný evropský osobnosti, jako je, nevím, třeba Leonardo da Vinci, Beethoven, nebo Marie Curie třeba. Druhý dává prostor spíš přírodě a různým krajinám a ptákům a tak dále a tak dále. Prostě Evropa, jak ji známe, jak je krásná. Definitivní podoba zatím není vybraná, rozhodnutí padne až po konzultacích s veřejností, což je by the way i v Anglii poslední dobou dost populární. Jenom tady se furt nic neřeší s veřejností, pokud teda nepočítáme komentáře pod Českou televizí. A do peněženek se vám dostanou až za několik let, až co chvilku trvá, než se to dostane do té cirkulace. Zajímavost, taková malá zajímavost je, že současné eurobankovky zobrazují jako fiktivní věci, nejsou tam skutečné věci, a to, aby se žádný státu, který je součástí Evropské unie anebo používá euro, necítil jako méně cenný, což mi přijde jako fakt skvělý. Zároveň ale je zvláštní, že tentokrát teda ty skutečné postavy použijou. No, uvidíme, jak to bude vypadat. Já se na to každopádně těším, i když my tady v České republice je zrovna tolik nevyužijeme, ale uvidíme stejně, třeba každý někam jezdíme, možná se ještě budou hodit. A teďka už Tiffany, Aris, Vertigo u nás na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Max George a jeho Barcelona, na to nám právě dohrálo na fajnu, máme 15 hodin 20 minut, krásnou sobotu a my si pustíme třeba taky tohle. Robin Schulz a Sigala a Zoe V z AM to PM. Tato songa, která vyšla původně v roce 2001, dostala krásnej taneční kabátek. Tuhle tu pecku si budeme moc užít za chvilku na fajnu.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
4: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová era.

0: Henderson a Switch Disco Under the Sun. To nám teďka dohrává na fajnu. Máme krásných 15 hodin, 30 minut a my si povíme něco o Kanye Westovi. Kanye West může být možná kontroverzní, může být sprostej na X-ku a dělat všechny různý vlny ve světě, ale něco se mu musí uznat. Umí prodávat stadiony. Jeho koncert v kalifornském SoFi stadionu se teď zapsal do historie jako nejvýdělečnější samostatný rapovej koncert všech dob. Za jedinej večer udělal prý 18 milionů dolarů. V českých je to nějakých 382 milionů korun a dorazí na něj přes 74 tisíc lidí. Je vidět, že to prostě umí, že přes všechnu tu kontroverzi má prostě sílu přitáhnout ty davy, anebo možná dokonce kvůli tomu, jak je kontroverzní, tak umí přitáhnout ty davy. Ať to dělá, jakkoliv dělá to dobře a to je vidět. Jen za jediný večer utržil přes počtu těch 382 milionů korun a to znamená, že každou minutu toho koncertu vydělával 3 miliony korun. Kdo to má? Kdo to z nás má? Já bych řekl, že asi moc nikdo. Co ale máme, jsou libový songy u nás na fajnu. Třeba Kalin a Sofian Mešmeš, Pistácie, už teď na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: Tracy Abrams, Hit the Wall, 15 hodin, 41 minut, krásná sobota. A dámy a pánové, já jsem se právě něco dozvěděl, něco, co jsem vůbec nevěděl, a to je, že dnes má svátek Jakub. Takže pokud máte ve svém okolí nějakého Jakuba, na kterého jste zapomněli, tak na něj určitě nezapomeňte. Napište mu zprávu, že ho máte rádi, napište mu, že mu přejete krásný svátek a on bude mít určitě velkou radost, stejně jako jsem měl velkou radost já teďka před chvilkou. A doufám, že nejsem jediný, kdo zapomíná na své svátky, ale to hold budeme muset se probrat už někdy jindy. A za chvilku už Dave a Thames Rain Dance. U nás, na Fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
12: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
13: My name is Somer.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
17: Right, babe.
18: Fine.

Malcolm Todd a jeho Earrings, to nám teďka dohrálo na Fajnu. Máme 15 hodin, 52 minut a to znamená jediný, kamarádi, náš čas na Fajnu se pro dnešek naplnil. Máme za sebou krásný 4 hodinky, probrali jsme toho spoustu a spoustu toho taky ještě probereme zítra, takže určitě zítra nalaďte zase od 12 do 4 a jo, pořešíme toho hodně, určitě se vás zeptám na prošvihnutý a promaněný svátky a jo, já bych řekl, že dobrý, užijte si zbytek dne a užijte si zbytek playlistu, užijte si zbytek života, užijte si všechno, co zrovna děláte a já frčím, mějte se! Hey! Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: Ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: To je boží kuchyň.
2: A jak je praktická.
3: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
1: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
2: Je skvělá. Viď, Jardo.
3: www.jninteriér.cz.
4: Využijte váš prostor.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Fajn. Vždycky hot.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBronz.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
1: Největší hudební hvězdy.
8: This is Taylor Swift.
9: Hi, it's Harry Styles.
10: Hi, I'm Olivia Dean.
0: Sleduj Fajn. Fajn.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Nejnovější trendy a momenty, který

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Are you ready?
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hit.

0: na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: All the hits.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Turn it up.
11: Turn it up.
12: Turn it up.

0: Soutěžíš playlist. Žij léto.
1: It's just so hot. Fajn. Fajn.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
7: This is Beyonce.
8: Hey, this is Halsey.
9: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
10: Fine.
11: Vždycky hot.
12: Vždycky.

Randomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

16 měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi beat nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Vždycky hot.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot. Vždycky

0: co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Zone.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávají. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.

0: Zone.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Vždycky hot.